0: Is geir agan yna gynna ta geir agal siach Rwanda as pobl o chwein lach a changos yn Afrik mae ala roi gwn virus Ebola a ta sa boblocht ta os cyn ta chyr sgwr dyn eich wasrach agos sa tolki agos cyn rochyd gwylle dyn elem ag yn agros gawnd y slant yn WHO ffodrif gwyfyd ych o virus sgape ag ydi tira yn eich lofa. Spáinan figurín út a fáiltín ar dynu achúr sa lanara er vresig a skór miljón tættín elektrónach a dílus a tírsám. Tá kánri litíum in tibsjóch mæl a pársni plæstecha agus elektrachám. Tá fáðar af tukkig a nagra tví gau veit að dís domástig inn gann tímpalagt agus húr kontúrstján gau lásach séð agus dyrsað er a bóbul gann að vega gaha muskúi brúskur agus an átjen achúr sa lanarab. Agus brenna prífskjálta násjónt agus idir násjónt fyrir lahar.
1: Prífskjálta na gaeltachta tasíla prífskjálta inni ar hyra lefaig mori bríd ní chúlán. Tan tæra edda chus Hildegard Nachtin er ger a rúa er maðin a njöf. Tjúr sí kúrt er hrí kín gus skóla ní hvále, un skóla násjúnta, un skóla chumsjöch, chumá lis í skóla spesjálta dín an dúlí. Os glón tæra in síne tá korra la skóla chumsjöch hírán ga hefi gúli njö, agus kása sí la pobl na meón skóla. Sí os gos go hefgiúil frisin an síine atá chora le scoil náisiúnta bheith dara le rion blianta, agus sí le leach cuimrachan nochtatún a ggóir na hócaide. Túr an thar éidir chuis cuairt ar a scoil speisialta dína an dúlaí in na dhé sin áit a gas sí leis na scolarí bhfuil riachtain na sí speisialtacha agus le fudan na scoile. Bei Canada hin féin Mary Lou McDonald agus Arlory Arig de Shafarty Pierre so da harti in Gaelia in yo gun o kaise veis ek ir hore farti of a hau han Gaelia hier Mark Lohan gun the man then of course she's gun o kaise in the multi de gebarti la galing lek la khod zo kristo she hiert er haag khod de yorg sa lektrikhos un brut her hervishi kurumlani agus un kostus ord marachtala Dyn mi dyn ni cynlu achos y trawon y tamar i'r ohwyd ag na deun lahi sosial ocha so fa hawch an ngael i hir. Gwydiwr chi tŵs oti o gwchwrs i tihiachta gwaniair o'ch leis siach an dal o ol. Lars ge i'r glor awa dyn nio dyn ni cynlych gwr dyn nhw wasia nŵr na chwyl dyni wyl jabl ni mahacob yn achwyn tihiach anacht. Tra rátig i seandar Sean Cain a tana iarrthóir ag i bortí finna gael sa bha hauchan gur tíhiacht an chlocha smú a bheach ar y bádrín ag i hain, freisin, a nearach leis sa chandála o bhaint amach. Dúr tí seandar Sean Cain ar y glór áwa din inyo go gahar tíchi sír ar a savíl a reitach chos gipuísas féidir agus gúl se ar son sgeim sérachos gún tala. Socrí a socrití, cwyr liam o féine, liam wili wado gys clyna chwyr rilic y tamwale o bali wyr yn ynyo heis afrin leafodais i hian y dîr ni. Be baby sioge as crymyn y litr môr, a chymas dyr o'rt môr o hwchasi, mae'n trach ffetsi fag yn un la Michael Wabalandis a fan barbrun ach maran o tora yn ynod pobl litr môr trwy nôn yn Un cúgatín seacht, sléir afrin na sochraidia ag mewn le marach a sépal letter mód, is cwrrí i rilic letter mód, heis an afrin. Agus bynnid, príf sgeltan iarhyd.
2: Príf sgeltan deisgirta le fe gael con o mwynachon. Beg siarmanas umpahe an oed inyw fe cwrtús le Aha Harbert Airfort Fort Lauderdale. Ta 30 miliwn euro o un eistiw ag an fargon o Americanach Kelsey Warren in Aha Harbert an Airfort. Ag se marai mi gael serifisi trocht o la pasiunedi a hwrtar nesdi an Airfort an giadwyd o fehas y sied diag. Tá go fear os cór seisiún speisialta do chuirt dúthaí chiláir na tróna iné ar chúisina chalíise agus éhéigh. Chúisiach Noah Jake Woolley fithe blion d'aois ó Derbyshire Hasanna i ngá chúis chalíise a bhain le déhíine se caite an cúig ó lá diag de bhí bealtaine i núl manachín i Gilorglan. Chúisiach é gur iar sé gaidí dhéanamh agus gur in sé éhach a thug ar air áidithe 9,000 gulle euro in airige trim a thairicha machas an banc agus a chuirt Tó. Dian Fersola ag Sharmanas ag gian chiaharú dédiach de rúpa chiarí a lis túhil níos dianí ar maidin ar an anim agus ar an brandáil nua a tháil le bheith fasta ar chórchom an dédiach de chiarí. Mar chuid an tocrú a dinach in erin a blian a fehe fehe cahir nur a an tíach go gianuach chórchom an chiarí áis na prósáile prósáile grúpa chiarí so creach ná bech an focal Kerry mar chuid an anim nua a sohamach. in Aglaft.

0: agus de héli enef ní skiile. Chlórig an is ag electricireland.ie. Méidir cliste dí, termi agus cnílach a bhain.
1: Cursteach ar hirfasí am cheadún is fólamóire agus tamána ar lína, lina náirítar anuachán ústátú, málartú agus áhalaher. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gans thró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadún is tamána ar lína in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhaidí debhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhaltacht ar bhódaí.
2: Is éhan liam nó thuirn tú cogur meáltach am chuas focail ar nós, sin é an dlí, agus cigire ag teacht. Couldn't she have more creed? Thousa on him.
3: On Cadunas Telefisha, Bill Nach Danin Shalat, Atasha Fosla Hiok, Shinand Lee, Fai the Chounsa, or TV License.ie, Nun Ene Figure Fished, or Reeltus Naharan.
4: Nish, Lowermuj Edigar on Chachtan Chakacha Finchin of War, or Halish Schleve, Hanigar, Gohi, Edigar Rua, Agus Kena Homujanana Vakinche, Fihush, Inchine, Honigmuj, and Docher, Tachine, and Anna Yanagantar, Agus Tossin, and Hunturch, Awan Levedo Achin, Enam, Gunvlian, Agus Tarilacha, Awan Len Lehij, Kerd Gajiro, and the Rilchashin, Ejertu, where I can see Starchun Dochan, the Cam Rui, Edward O'Shea Taka Stak, Gajima, the studio, Margin, Agus Nanakleshtan Korda. Martin Lee, Homale Liam O'Connell, Tagober Norris, Tara, August Thomas, Macnumber, Nahuni, Erigaro, Kerry Wilcher, imagine. Edward, that does seem Latin story. Care did the real one in Levado Etchin?
5: Well, Chen, no real Hion, Nifedro, Roddy, made a testing permit with a role of Mount Washington Caddy, who when Colia Conde arm on the Martyr said, did it over. Na féidir lasach bhfuin déidir fómh go máta má tú cead an seisiíile ach ní ceapan go buna chéhúil rutaíthetíí se tíidir just go scaíar leis agus go buna chéhúil se.
4: Agus an ósdóid na tan cadan sin ná éit tá bailach lena íonna freisin.
5: Tá bailach ra íonna cara bh baint is cai sé go ní mai céad fain géad faoi ceapan go gaithe se bh baint le ráblíon agus fé leith chéí leitíh sin cai tú de íirtas chuir sé cenúir lasas tú cén táma lasas cén lá agus sin cai hann sebhísí dóit sin chuir an nuolas faoi go meisio seo tála leit go am dát agus ar a lá agus cén táma líon.
4: Ceil go díroch tá leithí mach mar sinna go gcóir le Conde ó Áirtín?
6: Ó híh ní le chead sruilach í náisiún tíir sin le chead an Was a lass on again, because the Sandy looked near to a lass on the Nicadita wine tension. I handed Major Edward's home, they shouldn't mark me in the Higgins through the alley and yet the winter, Major. So Jean Hunter's tradition.
4: So Shefeki and Stoy Edward and Docher to chin and Anna Yun and Narahinchi as smart version.
5: Ah, sure, taking to Foggish at the Hoyle at your humid, and you know Even my new mind to share free to get a woman, it's a ball of force in the air, my dear. We said, I shouldn't just rain shit out to last year and shouldn't touch a little while, my dear. To don't you cry to me, my gammas, that my she's needs to bore rich and fake it to us. What is that? You're going to be sour, I didn't get Valadini Shahramar, because I sure should, because not your banner could ask us for derogation, my contributor derogation. Nisha banner could ask. So then the fashion for nu tá náit glas a níras an brúsca agus robaiste agus rudí a chaitiiste a gláoch is feicú go leor sin talas just mílinn se náit me dear mílinn se náit var íra
4: Martin cead fwy cead a cead hinn fwy ásrach tá go leor áte chuin sin
6: Wel, mae'n ffasrwch ysdeir hafa yr hafa trifoed i chai ni peidio eisiau gwrdd y cwndau ar ydy tad un y ffwy sy'n mae'n ni'n lleadach y bwysdeir hannach stoi gwych siart gwmelch Beidir cúnar a fáilig a gúnar í talún leik hudig á vænt, mar tas an gaharid an tætin gáldas an gahard agus ásan sé, agus maður Edward mál ásan sé sin tas a bagnat dýjín til gharir a stoppun á chunjál agus. Nær tas a gár go hýkja mar hannig myndin sinna í gæru agus gulóra til gæle, is kontúrt án á vóra agus ta nún án maður mú djabur á fúfur hín plurísk a Tar na went to say yarn Thompson near Lassa. I went, Mar. Ni happen to have good secolona if you're my last right, shy or two borrow of us, Chinese are young being or east, my expression, feculora to him. Ach, is fed a yar singing because Shenan Tom, Gentam Lehia yar, niece of soul.
4: How much that to hain? My Laura, which begging bits of wind, Domash, Honig to Hanik Shagar, Goma, got a hair son, Chinny.
7: Hannigsha gargma go golor lortige ogus niskorig go hichiarina maharsam asolo solo mobishashim bolum tsrudikin tsara fimri go dotion marhiet welchen tufos tomoshte dine no dine grintari tomoshte ach marhiet welchen genere dient mar not relasetin er grimo dreamo wild hugen chat tsa kosel marvach plot on ogus an shlievishte no lor ogus tsichi timpul lugar shin er khulhi bogo timpul lugar khamale arzbuk tar ogus toast on a hugos in tsichi korli condition ogus ner lashas just dim nilam al khali gemar mulish rudikint ogus Ich bin dran, du machst, August, dann schläfst du fast nicht le blind, August, mal dir eine Leitzeitung, August, früh, weil ich ordern, mal dir so, wie ich konnte sagen, mal dir, habe ich mit dir nicht verreist, habe ich gelohnt, habe ich nie gekocht, mal ich bringe Deutsch, mal wie ich mit der Gruppe, habe ich in der Woche da ist, August, nervös, ich bin nicht geworden, ich habe nicht gestellt, ich habe die Kuhl riecht, mal dir, August, wie ich gelohnt, mal ich bringe Deutsch, mal ich bringe Deutsch, mal ich habe die Rösche, ich habe nicht gesagt, ich habe die Wien Ot rotal karti bedir pisur vishin agus tasan koputrup nira madin an gulgaru in chin hanik in brigadotin vi arbshin var rich simpl na hati lug mar chapin gula nila samra kugn shay gula risagi on Edward agus abil vi shay bish mach bish mishtachar hich ucholat bu agus marach brigadotin agus sin tukidu na hati na ashi Wir sind doch gejohn smine wie gebi kein group han gleich hele bitte score blie no nit gebruke mach le ja nach net lesen noch ha es sind doch gejohn nie hegen mut ke ha tawog doch et hashi mar hele bi scho gesen television hogens the legend agus sa shit la mol agus es no berin doch ranisch ja
4: kein chin agus last und chin in chin dich nicht dran sind edward na
6: last ja wir mo copy of to wir mo zum mo le schacht gori da mit der sportive go just hier tennis sa sa bali zentral Fy lochar mae ddech post aotioch chi, ta aotioch chi o'n ia, ta'n deat a ffosig ideas.
4: Fi ddyn yn pobl fi sio ddigar fe torslo af gwnt o ffresin der fi sio tarlw. Cyr den rwydus fior gochwini yno, nawr ta'n siprig o'n amach yn ish, cyr den rwydus fior ar fior gwb, wyt ti'n bygyr o gyda sotor sir, nw cwn hwrs chwi, nw cyr den rwydus fior gochwini yno. Fanoch da sy'n melwch, mae'r Mae'r tosyn ta chynnu tu siarfa cwntwyr tioch ag ysgaip sias o an esgo.
6: Ta'n cwnnw tawo. Wolyn si ma ta dyni ta lwtwyd cwnnw ma chwpa dyn lechelan. Na bych ein nigi ma neunrwch. Ma fi yn sma chlwysi mwydia sy'n cael mwydia yn rwyta mwydia yn awgol sôl y cwrtw. Ac ta mynd baint fwy'n achtra hein ma dyr i chan. So ma ta dyni gwaelod tu glaf cwnnw sias o'n tawo a fan i tif caeth yn gwych ag ysbych chwpa dyn lechelan.
4: Agus is dói Liam O'Coole an gomol eisgol tamai ceapa go Liam O'Coole le hug mawrt ar dús ta tu hain gobar in áras Victara agus is dói hanna gachinna gair go maghi pein frisin
8: Ani ma gobar go dírach in áras Victara gwni mwyd an cwabhola dianta agus i bydla agus chulwyd ita sedbís at hasta la agus sinim gwaed eibis eisgol go ma agus eintum le tamu cho ceart mola mawr hwrko chulwgwne bein hirachin la hana Brigadeel Dóchán in a mask, leis an cúna hóg sé. So mwyti na honnig bí sin eis, a chus a fachí sar an honnig bí deach a gaitán. Sian deatach agus an gwaí bí séid i dróar a svigdára bú contúrtír fáat ma nirt. Bú sé an deachar dýni a kelleg am gwaan hár chéle. Ach, bíán a wair, nir a wáis an is sgwíli letíf agus dármú dýanar. Cáfar, ma gwaid am hén, plán a chwyr in áttin eis. Tá mo te kanter dúlo agus éanach igus rean chutí agus choúdaile. Tá an smúd amáiste den tin sinna coplúach le go ledéir agus sa méid bhí sábháiltein tá se bailí. Béidir go te háá muis géime chuir agus rudí chénte a chuir an áit go maintear ón réaltas mar sinna de dearmatá stopúin baint agus gear sír, tá se le feice agus siir in de bóide nach chun na saiinna ag na politicians clúdaí le an gáin coppa láin ú seachtain Agus sem rud cénta tálún seo blian a ní blian, agus tán fásar chó seo fát níos mú, gus níos mú, gus níos mú. Agus honnig mén sin na síra lá dýra marach gara letigal hárta spartal na ányach í bí gimuchtu an tíne. Agus bí tú kántir kárnú, gbeg nach kárú míli, bí sio tjó gimuch san éir, agus mar dýr dyni kinti jen ar bál, bí tíne le tasí tíf hír gott. So, tán fásar chó nes, nár bí dóan sin áskóar bianta chó, bá vögu bí le dóan. Tá sé chula áitin is, chula gáirí minn de bhíontas. Agus lean me sír sin bíidir gur níos go cheart beánú máchair náttu búna fæirhættin svo. Ég þetta beð peintat sig og svímut minn tárinn sinn hér, við þar peintat sig og maður að dæbú í le fækja og sko fækja og svo lær.
9: Það sé lefta þess að þínu kóðilsu þú vilist?
8: Þá, búið hérkunni og hulugunni er í mæli að heginn og mjög sækvað sér og amma þínur og rókstum lítur.

0: Corcach bhí linn chéan tóir an igus a comadóid Jan Spillane leis nó an ag a gcóisir ór an chumse a nianach le Louise Puir Corcach a lean agus grú an tóir an tíne comartas comadóireachta réalta in seo ar raidin a gaeltachta siúr sem léan gáhíle agus hían. Ach búitúr chanúra de gáhílegs fichy trí Colm Jimmy ó Corín Veslin in is le Pípa and Wout.
1: Agus bhí me i chihíriid ar níos meteach do cheola Rannion ceo mo hím pols ní déru go mai an tórid Chiorhin lán a bhí blog a tórn og a bhí eru go i loch Na sé dátach i os mo chín zeig bí pan du vóri Mo bhe hanoch tere go iade sí sen du vóir Da wach go dig in in bygus lhí go raig du vóir Marsta sa rannion pwy po bo fahar sin in sa tír seo Ní chahar rohan gíbre nó go ní na me i spóid. Seo dín bhena línas ní na tuihé na dóib, Chor sí na i bun sí sanas pís a gundilóga, Cailu chui na tíri gus chrannu díis na hímpol, Stáag sé dair fat fuidu chui bí po andu vóidu. E gol go hinnis ní gom le loch cuiruch agus bóid, Maidin garu yibri sagu y furuch gulioru Gol haruni lwinum che hosum bod linu Spuatu galun tisgur ni pipa andu woyru A vihim em maharinuch gil bridis megolu Bi kolodur ma mohim polu sir yaru vaikyolu Bi bertis dechas limnu khan sishtil vorak ulintu Na chai diarwn tiam a'n chyrin y byna pi po andu oed. Rhamhagi.
0: Ar cyn a ffad bol abos môr ffait yn chyn ag bwytod choron i'r rhaid a ffichu ffichu tri colwm Jimmy o Corin. Heis chw choron i'r rhaid a chroch leis balai a sawr eir. A chordydd am y teac i'r dyn o chlor cwydach dy cywl gan law inia agos cwpl o part o'n dy cywl tyri pedi glecyn agos pedi cyn yn y chwrs go cion sgrib yn wyt inia tripping up the stairs agos freyr's jig. Be mae'r eisle cwn y zeg y tro cyn yr maedyn y mawr ych ar teich arwys i te ach ta sylwm gymani sy'n bsosa as gydil yn glon is as gymani sy'n bsosa as sy'n gydifan agos harwyd y bel agos chochile. Gwnwyd y gwyb.

0: Tá bailach siimplí ann chun na chinú gohfuil tú ag baint an fantáiste is mó as duineamh. Le planana méidir chluiste Electric Ireland. Ceapach iad chun freastal ar nósa na maraachdála agus riochtanais fuinneamh éagsúla. Mar sin, más customer Electric Ireland tú faoi láthair, nú má tá sé bearta agat aistrú thugann. Anois an Thomas Farr chun an plan méidir chluiste is fearda de oil. Chun dúsáid a dhéanamh níos saléire agus de héala dhéanamh níos cille. Chlóraigh anois ag electricireland.ie. Méidir chluiste dí, téirmí agus cnílach a bhain.
1: Sé de híine lá na bhótála i gcur thoáchán na gaiamh thír. Din cinnte bhfuil tú ré le bhóta chatha le nach méid de dhá ar láir i ngaiamh thír. Fámach cáil de stáisiún bhótála. Beis siad ar oscailt idir a 6 chlogar maidin agus a 10 chlog istoíche. Agus náidin dearmad ar do chruthúnas aiantais. Sé de bhóta de dhá. Cá bhóta de híine mar sin. Ón gcomisiún toghcháin. Comisiún neamhspleách toghcháin na hÉireann.
2: Scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Bailo iar éit fanóna na Cliffy Gaelach a dasach báir agus imir áfair Cliffy Canis minúr o mána Lion idir cilchuine agus gaile báir cí wóra a bort leis a trunóna ag leafur heis seacht. Bé Cliffy Canis minúr pelle na mún idir corca agus ciri ar siúl a bort cí rín a gorca ag chúg na med fíd gan hocht ta padar o cala o chumann líf a bán enimni mar onadí id ir an horca ta bertsca chuid chumann na Gaeltachta enimni ir ir an chiri Mike O'Shea a veis a gimmer talar páisca agus Luke McGarrell a veis a cahe genti ifir a dje. Ta fyno dŵda o'n dengen enimni Marlon Tasach. Drosh gael eilig o omani a horca sia gwaogon o'n obrod y pendic y cwrw ar chaipti yn y ffornia dar o Macgibwn nach meisio yn anemyr ter fan chwyd ele ymwyl chwydus mŵr eich i gan chryf chymortas cintiw caici siochyn nach meilon chwli yn y ffornia cyr o'n sioge yn anemyr ter fan chwyd eilig yn seisiwr mae yol yr yn obrod y cwrw ar o'n bol nas crosioch yn y glwn fwy lahar ta Rabo Dooney agus Robbie O'Flynn iad hein i gygi'n gortiha ach ta siant gymain fyrt sy'n yn anfile gochryf na Hayden Neil is fós yn oed y meisio dair ffordd gochlyffa ond dŵn y gwnioch yn deall lawr. Cei, nach bod yn gortw o wain gyhor hosach ffart lawr gys Stefan MacBinnid, chod dŵn y gysig capw dosach bore, tos ar rotig bainistr yn y ffwrnio padr o Cwili, nach mei MacBinnid yn anemyrt gy cion tri nŵ chyr y fi, ni fe port lawr gys yn ymwyoch dy grif na Hayden y rys dymlion y gys ta sŵr, gy mei MacBinnid yr eisiau nom le nimert chael chwman bair yn y sagr ty grif chymortas. Tá na socrhéideanta agus na clufichéad bhhata go chríomh peile na héan a bheits ar siúil ar an tríú agus é an tíúhííanú lá gon bhí seo sin 16 ón déad 16 na begse. Bei champimpiní lein an ar vís sa maiile ar fácííchia sa cogla fer se gáhain ag go cúgechlog ar an saran agus bei champimpiní óla or dhacha sa maiile ar i bar glúhlasíochtta an tróna sin ag carúhééis 16. An sin ar a dúnach an na tríchahíanú lá bei blalí a bar goróca chaglafe leis an lú ag glefar hééis dó. Sa glyffa y feis leffau cael byw yr RTÉ bai mwynachon sy'n maelig glonwys cho glyffa le mwyio ag y cehed. Bai logra chach y bosg ychroca yr yn sarwn yn tirich o lo. Bai glyffa canys chor Nicky Rackard ydyd Tyrone agos bwyd tiwni yn glyffa dyr nhw awrach agos mwyioan ag y hian ond sy'n imrofyr glyffa canys chor Nirin ydyd dedig ys Ciri ag y tri agos yn ysyn yr ysht imrofyr glyffa canys na crif y pele fwy sgôr ydyd Ciri agos Tyrone a bosg ychroca ag y cwg ychlog agos sy'n siachdyn o desarwn bygsianys. Pell na mán agus hanes o creidant a gyllafu canys pelle fwy heblion a deg chwy gychonocht imra o cael i ni wy ogys na gael i fe chelus a gyllafu canys yn yn onod bar ffaw CLG chonocht y meicon ag y siachtoch log trwnnw na dehine bygsio yn dorn o la ffiad. Rugby agus tá seanna imní a gan po rugby chuig go lein nach méid Tammy O'Brien an annimirt i glufa canis chuir na goirithe a gunne Bordeaux a Milbao ar an Saffron. Bhí O'Brien a enimní ar a bhfuid an gan chlufa leis na Hospreys ar ú né ach ní roi seanna annimirt mar iolda ar chortú a bhain chó a recessiún treinála. Rugby na mán agus tá rotte captí na héan Aaron King gúil tú lecha go méisio de gimmert cán go chluí na sé náisiú na stáidan na bhíheh i ddíist don bblionn se hagan. Bei chluí bailileach go bagunne hasna a grún comórta sa maicha mlíana agus a gunne na Franca a tháinig sa dánaáit an bblionn se hagan. Bei Arsenal na an faras barata go bair warhabal na príomhrinne a bhéadú go chuig fainte anocht ach an cean is fearr áil ar Warnley a tá díchálaí hana hain